That's where I'm going. To je tam, že še duta krec, a do tutoho smera, že dženca pola nas hučpne. Tak slyšíme dženc ráno Ralfa Bumia Bozia. Za tým, što je bylo, prašta so Veronika Zachodníková. A vo noc viesť přestavku, prosy Valburga Vaudžic. Všetky tuto titule svišiče po takým pola nás, ač do šestčiča nietko je Andrea Špitenko na reče z Vútroba z Božu na Riu je.

0: Džesač menšinou do napu šestčichje, pečočin dvacoči. A tu už vlastne tko praša, mače da predstavu Vúžice přichoda, hinaka čtenca, Vúžiske, Vúľkomiesta, Podzemská autodroha a svetnišťová stácia L1 vosreč toho. Tole je Petr Malin, kýžo leče 19. a 9. a posta takhle svojim science fiction povedančku opisoval. Tyž zo budžo ľudžo z vizofónom komunikovač. Štož menujeme dženca 60 let potom videotelefoniju na šmoradku, tableča bo ličaku. Spovedančka je nastava serbskim rozvosu Svuhora, menuje so AK1 a 7 časač. Nie so z raketu do svetništa podače a mesačke v obkružiče. Vizu je totiž dodomdy, vo sebe vizu potom, duš je raketa spešniša popuču, hač svica a s tým samo čas přesčenje a nádobo přichodže při zemi. Poskajme raz do Vúrieska studie Svuhory.
1: Sme po všem zdaču času vrota přeličeli. Sme o takým niečím hižo raz v mojem studiu astronautiky slyšala, ale...
2: Ale što nitko? Ve kotrem liče da sme?
1: To neviem, ale dobimo jako prinje profesora namakač. Do toho nemôžeme znova startovač. Nie prič. Sme hižo celú raketu přepytala. Napoj?
2: No, to žana Vúžica nie. Definitívne nic. Tukam na Pacifik, tak svunčná hoce kaž tu je.
1: Tola puj, my so dospicha, také časové vrota sú cyklický zjav a môžeme so jenož přes ne zas ručo domov dostať.
2: No, da si ve přichodnem dolu na také riany příbrio doliči môj, abo?
1: Puj, profesor je zaujist, či tiež přes vonu gerčinu tam lešou.
2: No, ladaj no, gajka do idylka. Tola kuskaš doma. Mova vies, spola mi do kovo. A, tam profesora zavisče niedže najnže moj.
1: Dobrý deň. Zrozumíče nás?
3: Hej. Vítajče k nám. Sme hiža na vás čakali.
0: Na to je nešto na vúši, abo? Zče čipnikak dáleže se svúchajo do Vúžice leče 2001 a 70 dolečeč, to môžeče z našej science fiction svúchoru AK1 a 70. Juna makáče na našej internetovej stronie v app MDR Serbia a viezo tiež v ARD Sounds, što je tak rec audio mediateka. Jo môžete si tiež deles čaneč našu svuchoru a tuž poskač džeškulisče tiež tiež zvisk za sečo nimače.

0: Na pošestřiche.
1: Serbský rozvoz. Pojezdče. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobré ranie. Ponovjenje Radworskeje křižnje cyrkwje je nimale dokončene, kajž praj čon cyrkinskeje rady Peter Kubank připravja wonka jene šišće vodce rečaki a nu lampu. Twarske dźěła su nešto wjacač 310 euro płačili za čož dostało sada spěchwanje regionalido. Cina često 7,10 posvědčenu křižnu cyrkwje su od konca apryla ponovili. Osadne fara Beno Jakubaš už 4. oktobra zromanje s generálnym vikárom Drežansko-Mišnanského biskupstva Andreasom Kučku znova posvědčí. Mesto Budešin chce odnamakania za kubvarky a kubvarju ve mieščanských pestovaniach pfačič, zo bychu dobrovoľne šli. To je čera mieščanská rada v obsamknula. Pozadk sú odebierace ličby dzieci. Zo by so upovedeniam závodných príčin dla zadziovalo, sádža mesto tu iš na odnamakania. Cokone košte, niedže 610 euro chceďa ze nevužívaných sredku personálna etá narunač. Gmena Halštrovská hola zavedže klitu v aprilu popfatk za dovolníku a turistu. O tem sú na zajšom posedženiu tamnejšie gmenské rady informovali. S votedavkom chce komuna letne niečo 115 euro přidatne do svojej kase dostať, dokode chce tam miestu im za turistické poskytky digitálne informácie, kajštež za ladanské dživa užívač. Popfatk učinia 2 euraj v obdžen za hostivot 17 let. Runačasne zavedu digitálne přizvenské systémy tým, co by sa zvěstčenie hostči zjednorilo. Zavěst chce gmena toho runia hostnú kartku, kotraž má lepšine při šelakých poskytkách skyčič. Bývši kloštor Klarisu ve Budešinie je ve obsedstve Drežansko-Mišnanského biskupstva, to zdieli rečník biskupstva Michal Baudeš na naprašovanie. Ve kapavce sa již žiadne kemše neodmývaja. Ona pak nie ešte profánovaná, što již rieka, zo nie je za králne užívanie ešte oficiálne zakončené. Kloštorské tvárenie dále krok po kroku vúrumuje. Rozmowy o dalszym używaniu, na przykład zo je hinesze riadniske zromadzenstwo przewozmie albo zo używaja je na hinesze socjalne zamier, nie bych udotal uspieszne. Biskupstwo pyta tu iż dalej za rozrysaniem, tak Michal Baudisch. Župa Jan Arnošt Smola Budešin zareduje klitu kurs za rič a stavizne za budeskich meščanskich viedniku. To bie tema na čerošim posedžinu župného predsedstva. Na 4 terminach za sobu klitové januare a februare chce županka z nimi serbske sua a vobrote a ich úrekovanie zúčovač. Potem přednošuje dr. Lubina Malinkova vo serbských staviznach mestče, serbských sledach a dalších témach. Riad je vúsledk prenia zetkania s viednikami lieca ve Mircu a ich přeče za viac informáciemi vo Serbach. A to bych u naše informácie, kýž navakače dále na naše informácijské strone, na internetnej strone a ve našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Što ješ tam nenamakače je vedro, ale 12 stopni tu kvílu pokaza, naše žive slibro, vúľadame jasne nebio, tak tiež den sa poprom ostane sme my tojšto slunca, malo mročelu, ostane sucho a žive slibro te zalize na 26 do 28 stopňu.
0: Na počach a na druhách je našim nepozrednom koncu šitko poradku, ale štú še trochu dále popuču, tam smier a cina, če nech gečpuje. V Tindorfe menujce na B8 a 90, abo tiež na Kamienske droze, tam je tešielče dose nuc smier Lausnitz, jeden nenakvadný auto z Nersbožiho, tam potekým gečpuče. Tindorfe to je.
1: Serbský rozvoz.

0: Zoo.
1: Krotka pa cibilki na 6:45. A Irene za džence rano za vas vusova menic vrno, ale moa to tiš cele hinak peč. Čorne v obrazovki, poješče bez zvuka, čišina a žaden v obraz. Hajrunje, stajki akciju skeč mne a kolegojo a kolegine MDR Sachsko-Anhaltske, tu kvilu na to, kak mu boze přichod MDR-skih poskytku Magdeburgu a druge zjaskovom kraju upadač. V upovedženje medijového štátneho zrečenja ze sčelakom MDR. Tute žadanje šeri so v volbnem boju. Kotres če by to konkrétne mylo, drbjavoli vopravče k vupovedženju zrečenja dojnč a što by to za mediové poskyt k přichodže Sachsko-Anhaltske rekavo, runje v tym MDR to kvílu informuje. Tak tež, so neby s takým cofnenjom statného zrečenja z jaskovým kraju automatisce tež pravidvône z javnopravnický popfatk vodpadnú. Po takým toždež mnozi ako GEZ znaja, by so tež Sachsko-Anhaltske přichodže dále pfačič drbjavo. Reakcie na sociálnych sečach k akcii koleginu a kolegu Sachsko-Anhaltske sa aja vod sylného přikleska pro MDR hačke jasným žadaniam za vodstronenie z javnopravnických poskyt. Vodkaz k nádrobným informáciám k témie namakače vieza tiež na našej internetovej stronie a v app MDR Serbia.

0: V radvorju hajta maja tsi cirkve, vosadnu, staru a kšižnu cirke. Vosebi je kšižarjo z radvorja, Bačonja a Budešina tuto dere znaja, šako ste i na kjerchovje. Cirkviju z bohatimi stavi znami su od konc aprila ponovili. Njetko su tvarske dživa nimale dokončene, kajž Jakub Voča rozpravja.
1: Dyž zvoni zvojn kšižnje cirkve, kotrž stražuje vysoko nad radvorjom, vidža vjesnjenjo, zo nie je to dobre znamjo. Vun vua na poreb vosadneho. Zvotkel so mjeno cirkve ma, vie Peter Kliman, kotrž so nadrobne z cirkvinskimi stavi znami radvorja zabira.
2: To jižo vecele starých dokumentách tak stejí, zojo so pýta cirky Svätého Kříža mienovala od založenia 1397.
1: Zoje cirky tajka stará, votvonka z cva nevidžíš tak Kliman dále. Ale by dodžažana, tak čvon cirkvinskie rady Peter Kubajk. Cichu sú dobili kompletne ponovič, vulke brúše bolenie mieše z mokrotu veščenach, tute dobiachu z vosebite masu sušič.
3: Kujze 12 cm sú oni točili. A pan sú oni takú masu nuc točili, to na 1,60 m nucvo. Vodelka je ta voda hore čanova, te múre. My sme ten mirili s mojim synom, to bychu za tým dísien mirujo o 90% mokrota v tých činách. A když je nieka vodhunka lada, kde blaky, to kata nieka von toči. Also to sknie pomalku.
1: Zo neby mokrota vodhunka hižo do múriu točiva, je radvorský remesnický mišto Štefan Dej pod tvá ponubiu. Za to sú piašč vodhunka odnosili a při tým zajma. Was kinadischli.
4: Nein, was mir nur noch nach kali, da schizokli da Frederik was das gitschi da schizokwach porabali. Da muss so schon alles schon nicht sagen, da wurde dann. Da gute was mir nach kali da.
1: Krishna Zirke Busweich, Jatze hat schisto litnich stabis nach dwoice nimale dospo nie ponowiena. Schisna chesto dwaja posta, jako su jensni shi vota zatvarili a posledni raz wasom na chesto wasom a wasom jesach wie Peter Kliman.
2: Tutun Restauratio ihr samowiut Tedy kněz Žu, Mikvau Žu, když je těž radvorskou cirky tvarju, započal je ju jeden kapfan, když se pozdější čišinsky jmenoval, Jakub Bart, tu je to prejně plánované za to činu, ale vůvět je to potom Mikvau Žu.
1: A lica Peter Kubank. Ponovili su Božím dome nimale šitko, elektriku, wauky a vokna. Tež vota niščo su restaurovali, šitko babili, rune takajž dalše durie, tak Kubank.
3: Te durie bychu tu, ale te su zašubane boli. A to smo pon zase očinili a restaurovali. To je vše huske. A jo smo te jenu wauku onzali, to jen kmenšu on činže.
1: Tvarske dživa su nimale dokončene. Džil Pučika maja hišče doplestrovač a vonka dalšu lampu připravič. A što je to šitko pvačivo?
3: Jasn ten plánoval okolo 245 a od lídera sme 110 dostali, a to je maximálne, čo ste dá spichovia, ponifáciu skutky o pravu 325 a přidať. Môžu budú okolo 310, než to jace a 310 budú trebať.
1: Tak čvon cirkvinský rady Peter Kubank. Projekt ponovenie kšižnie cirkve nie je hišče cele zakončené, to čaká hižo ďalší vujky projekt na neho a radvorskú vosadu ponovenie vosadneje cirkve.
0: Kšižna cirke je ponovená, posvičič cejun vosadne faro Beno Jakubáš nedelu 4. oktobra na nešporie, to môžete si po tekým hižo raz zapísať. Vo ponoveniu a staviznách kšižnie cirkve Radvorju je nám Jakub Voča rozpravial, aby ste u nich hižo slyšeli zvon zvonič. Hej, je bedl na 7. 6 dňu 5. dobranie. To je Serbský rozvoz.

0: Filomelos. Dirdam dejstva Marmie Drozene.
1: Prajunu, džeda je jutun ktefe za vučištjenje.
2: Filomelos, chce si fota vučištjeć dać, a to vod vyska čak i steji přidroze. Zobe poprom fotografo o všech tých šoférov, kýž přes pěšne jedu. Ale zauješče so dopomniče, zo je náš Filomelos, zajš vyraz s vodpoladom vo sebe spěšne před ním tam a sem letau, zobe tyž jeho fotografoval.
1: No vězo, to jsem extra vúpe grmase čau a elegantne pózy činil. Nětko, co vězo, te fota tyž měč. Tetla bych odebili hotovo byč.
2: A vůčištěč ty je tule nemožeš. Fota dostaneš z poštu.
1: O, extra taký servis zamde. Jara dere, hoho.
2: Haj, vosebite servis policie, kýž tvoju adresu zvěstčí.
1: Ta má netko moje fota.
2: No vězo, a ona tež postají kelko pokuty dobiš dla přespěšného letania pfačič.
1: Pokuta? Dobiu pravi pokučič? Takhle ponižně a želnivě uznávam, co jsem přespěšně lečal. Torika, te fota nejsou zadámo?
2: Nie, naopak. Dobiš pfačič.
1: No hej, ale totla ja nesem zcela byl. To môže kúžda druhá drúzna tež byč.
2: S popriančkom bysku? Ach, Filomeloso, tačky policia nevobskoží. Žádin strach.
1: Na jednož dere. Bojach so iža zo mě dojastva tyknu. Klak, a prič.
2: Nie. Myslu si skere, zo dostanie jedne z tvojich foto čestne miestno na policajskim reviere. Rubrika kuriozne.
1: Čest je vizo lepša, hač pokuta. Najlepe zo doleču si k policii a poladam, hač so tam nedže na fotach. Namakam, ho. Snad hoci dát ještě autogram, ho.

0: Aua!
1: Ej, ljara, ajmo tam po policije jeđe.
2: Teta su nimo, jeli.
3: Ne, policija neđe nimo, tatu ostane.
4: Policija s G.
5: V Zorilcu sú v obšudnice 87-letnú starúšku zjebali. Ona je dostala telefonát po ostatní lekárke, kýž je praješe, zo je džolka češko kora a zo dobi džolka medikamente brač, kýž maja so zapvačič. Starúška je na to 60 euro a dybenky vy 125 euro neznatý vo sobě přepodala. V Bašecach v Kupšiske gmenie dojenže čara rano ke vopkadnemu nespožu. Při křižovanišču je šofer auta tamnemu auti předjezd buzal, na to je prázdnovo a dalše auto, kýž čaká šurunie při křižovanišču, bu obškodžene. Ci vosoby sú so lohko zranili, vecna škoda 5400 euro. Na Kamenskej Bošči tam dojenže hútoru večer ke väčšie bijence mes cijomi skupinami dohromade 18 ľudí je so tam bivo. 4 osoby sú sa zranili, samo vyšší mešťanosta je po namiestno prijozobe situáciu na Bošči sobu zmieroval. Nietko má policia usledič, čo dľa sú sa tam dokladne do osu dostali. A v Nedžichove tam pobechu paduši na Kirchove. Zroa pokradnechu bronzu figuru, dále povalichu je narune kamen a kriminalist časonitko s padom zabiraja.

0: A tež s nami môžete dženca derie informovanie dom vopuščiť, kýba so aučenom dále svišiče naše povieste netko na posedných.
1: Serbský rozvoz. Povieste. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobré ranie. Miesto Budyšin chce odnamakania za kubvaky a kubvario ve mieščanských pestovaniach pvačič, zo bychu dobrovoľne šli. To je čara mieščanská rada v obsamknula. Pozadk sú odbierace ličby dzieci. Zo by sa vúpovedzeniam závodných pričín dla zadziovalo, sadža miesto tu iš na odnamakania. Celkone košte niede 600 tisac eur chceďa z neužívaných sredkov personálna etána runač. Ponovjenje Radvorskej křižnje cirkve je nimale dokončene, kaž praj čon cirkvinske rade Peter Kubank připravlja vonka jenšišče vodcerečaki a novu lampu. Tvarske dživa su nešto vjacač 300 tisac euro plačili, za čož dosta vosada spechovanje regiona Lida. Cina često 7,90 posvečenu křižnu cirkve su od konca aprila ponovili. Vosadne fara Beno Jakubaš ju 4. oktobra z romanje s generalnim vikarom Drežansko-Mišnanskeho biskupstva Andreas Kučku znova posvieči. Gmena Halštruska Hola zavidže klitove aprilu popvatk za dolniku a turistu. O tem sú na zajšom posedženiu tamnejšie gmenské rade informovali. Za vodedavkom chce komuna letnia niečo 115 tisac euro přidatne do svojej kase dostač. Dokody chceďa miestrujem za turistické poskytky, digitálne informácie, kaštež za ladanské dživa vúživač. Popvatk učinia 2 eur v obdžen za hosti od 17 let. Runačasne zavedú digitálne přizvodky zvenský systém, zo by sa zvistčenie hosti zjednorivo. Zaviesť chce gmena to runia hostnú kartku, kotraž má lepší nepší šelakých poskytkách skýčič. Bývši kloštor Klarisove Budyšine je hišče ve vopsedstve Drežansko-Mišnanského biskupstva. To zdieli riečnik biskupstva Michael Baudeš na naprašovanie. Ve kapavce so hižo žane kemšejac nevodmivaja. Ona pak nie hišče profánovaná, štož reka, zo nie zakrálne vúživanie hišče oficiálne zakončené. Kloštorské tvárenie dále krok po krok vúrumuja. Rozmowy o dalszym używaniu, na przykład za je hinejsze riadnické zromadzenstwo przewozmie, albo za używaja je za hinejszy socjalny zamiar, ne bych udotal uspieszne. Biskupstwo pyta tu już dalej za rozrysaniom, tak Michael Baudisch. Župa Jan Arnošt Smolo-Budyšin zaraduje klitu kurs za rič a stavizne za budyskich mieščanských viedniku. To by téma na čarošim posiedzeniu župy. Na 4 terminach zasobu klitu januára a februára chce županka z nimi serbske sua a obroty a ich urekovanie zúčovač. Potem přednošuje dr. Lubina Malinková vo serbských staviznach v mieste, serbských sledach a dalších témach. Riad je v úsledk prinia zetkania s viednikami lica v Mircu a ich přeče za viac informáciemi vo Serbách. A to one bychu, naše povestče, kýž namakače dále na naše internetu je strone rune takéž v našej dámodnej app s mienom MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Žive slibro pokaza dále 12 stopňov a húľadáme jasné nebio, tak dženca raz vostanie, tužto slunca, tu a tam tiež nekotre mruče na nebiu, vostanie pak sucho a žive slibro te docpie dženca temperatúry mes 26 a 28 stopňmi v horní Vúžice.
0: No a s modrym nebiom sem polšim staču tiež derie s autom jenčeka šupada, pretož je na našich pučach a drohách šitko poriadku. Jeli sa vám nešto napadne? Niekaká hačenie, mylinie, što ešte špreco? Stano samo mobilný vyskač. Zvolňte tu do štúdia pod Budyšin 7400, kýba zapísať, čo nám poviesť do runia našej app MDR Serbia.
1: Serbský rozvoz.

0: Netko, podamisaras, za kulisse, nikotricht doastvo. Gelkop vatscha zuki, poprawom za wuziwanie rumnostschu, dusch so napschikwat jako korsetka waja, abo na hinesche waschnie, wiesnus romatnostschaja. Zrunie tutem praschenjom, jeso mati dziswok na pucz podał.
1: Jasne przedstejča, koniec, Christian Grun, wuspita viacere klučiki, predahač vozamknje s pravim klučom durje burske jestve. Tamniše rumnostče su ketra prašane.
2: Konecanski tu tovarstvo je dom, hodve vop hospodaren od vjesno tovarstva, uživane od mladinskog kluba konece, od blidetarnisovo tovarstva a muski kor. A v prihodje bude tež jedno seniorove zetkanišče tu nastać.
1: Podruž za rumnost če vučinja 84 euro na večo. Pfači znaki so dohodobnje ketro na toorstvu, kasu vuskutkuje. Christian Grun je menice tež čvon blido tenisového toorstva.
2: To je jara vopče zovače za všech. Pfači znesu so podvojili v poslednjih letach. Zaleži na tom, so to pun, trošo to štrum je trošo podo, ale vone je to ta čopota, kotrič nas počežuje. A potom na žoli, tu čupo, tu jara užujemo, trebemo, ne možemo inak rač, mi trebemo jednu čupu žolu, jak ne možemo rač. A to je te droje po nas.
1: Drohe zvučovanja maja tež pola muskoho kora delane, kajž pokvadnik Tomáš Novák poveda.
3: 22 smo zapračili tak oko 200 euro za podruž. A za 24 smo smo pomboli po 700 euro. To je švarný konc, to je šmako, že si ho ústupy a jeho přinožky za podruž, jeho za bosku stu zapračiť a nám na útrobe leží, zobo so tam je mu ništo zradovalo, zobo to netramo přes přinožky ono přes přidatné udávanie nazbierač te penese.
1: A skoniec se dále do Radvoria. Tam napřečo cirkvi je Kromea doma. A miesto předsedka Lydia Münková praje k tamnišim kondíciám.
4: Mo máme tez božo v Radvoju moc votnaječ jeden rum, ktorý sme posvičili na meno zaožera kora, Svodinka. Tak so zvučujeme v Svodinku, to je jeden dom nedoša nalutovania v Radvoju, ktorý je bylo v obsedstve nalutovania. Hižo tam sme si rum votnajeli, miestem je dom v privátnych rukách a môžeme k jara přijomným kondíciám a ze vulkej pomocu vulkomyslených darov si tún rum tam votnaječ a tam naše probe votmieč a tiež rum k druhým skvádnošam za nás vúžiť.
1: A to pfači mejo niedže 2500 euro obleto. Hej, zvučovač sluša k tomu, když chceš na koncu za všetko nazvučované aplauz žnieč, kajž je to Kromea tež od svojich ústupov zvučené.
0: Mati Gisvok, jesa to vás to hobonil, keľko maja za zvučovanské rumnosť če pfačič. Če sač menšinou, po naposledních je 6.40. Dobré ráno, praje Serbský rozhlas.

Kunstdjinn so bliži a tuž poladnje minutom raz na kunstdjinnske pokyvy. V Budyšinje šako svečacowy kunstdjinnja staroměšćanski festival z zabavnymi hudźbami z 19. a 20. let dotka widzi nas jutře Serbska komorna filharmonia z Budyšina, tak rec direktnje na drohi město kajž Sevilla, Barcelona a Pariza. Walczki, serenady, polki a operety trichia na hudźbne žadnostki tutoho časa 19. a 20. let dotka potekim. Jutře večer sedem ich na wonym dorošču do měsče. Wojewódzka Hudźbna Szula prosi zajmców sobotu na dzień wotorenich duri, a to od 2 do 5. Tam możecie so potajkim o wszelakich instrumentach informować, o wszelakich poskitkach za dzieci a dorosłych, a samo też o wszelakich dziewaniczkach so sami na polu hudźby wuspytać. V sobotu vstupi budyski kulturni zahodže skupina Janka Hanka, a to večer na povosmich, s tým so tež sezona kulturni zahodže za leca zakonči. A Nesvačanske muzeum tvorstvo te přeprošuje nedželu od jeny vutromne na džin muzea s remesnickými vikami a s kruščanskými muzikantami. Mode reverky, modern dance, športového tovarstva se, te predstaja svoj nový program a tak dále, dost spisane džen to potekin tam buče nesvačidle. Předčelio domizna a kultury nesvačidvo, vesela so, na mnojich hostči.

0: V konecach šakos matematice před nekotrimi menšinami hakle byli, tam dovolstvujem domje, a na dvor je tež močinský klub konec šuno zamestnjeny, kytro aktivny předovšem netko posledních dňach s přijotami necvěrna, Mateo.
1: Tam hotu ja som menujce na legendárnu DSF party, potekim na svedžen nemsko-serbsko přečelstva a točini močina s kreativnými videoklipami mestrujem na Instagrame. Sme vám však vo tutých luštných, vestných, vabinských videách povedali hižo v programe, no a na Instagrame pod jccs-10, to stej menujce za Modinský klub konec šuno namakače tute klipe, tež v svojich storiach Modina dere dokumentuje, kak sa na vone svedžen tam konstidžina přijotuja, moluja plakate, natvarja bary, jezča s traktorom po uce, na dvimaj floromaj, za te starše ľudžo, potekim na jevišćomaj, môžeče pon svoje bedra čumpač, zmer tam tež karaoke večok, šlago, zasvešiče, vezo tež tekno zmer, ľudce a sobotu v konecach.
0: A na kožde patna Instagram je tam so šajaca čupvači, so raz tam kliknuč na stronu konječanu. Musíme sa tak repotovať, že nás Matiam Džins rano.
1: Tak jo.

0: Bedelna aus dem Nidamir sei noch eine kurze Sekunde. A potom ladam raz do přichoda, nie a ja nemi nun jetko na napo, vosem ich, aber potom na ale vopravdže do přichoda. Mače da vy predstavu vúžice přichoda, hinak hač džen zapotek im vúžiske vúlkomiesta, podzemska autodroha a svitništva stácia L1 voskeč doho. Runie to je Petra Malin, kýžo leče 1909 a posta, takle svojim science fiction pojedančku vopisoval. Tež zabudža ľudža z vizofónom komunikovač, štož menujeme dženca, 60 let potom videotelefoniu na šmoradku, tableče abo ličaku. Spovedančka je nastava serbskim rozvosu Svuchora, menuje so AK-1-70. Nie so z raketu do svetništa podače a mesačka v obkružiče. Vizo je to tež dodom, di v osebe potom, duš je raketa spešniša popuču hač svica a s tým samo čas přesčenje a nádobo přichodže při zemi. Poskajme raz do Vúrieska Svuchore.
1: Sme bošem zdaču času vrota přeličeli. Sme o takým nečím hižo raz v mojem studiu astronautiky svišala, ale...
2: Ale što nitko? V kotrem liče da sme?
1: To neviem, ale dobimo jako prinje profesora namakač. Do toho nemôžeme znova startovač. Vne prič! Sem hižo celú raketu přepytala. Napoj?
2: No, to žena Vúžica nie. Definitívne nic. Tu kam na Pacifik, tak slunčne a hoce kaž tu je.
1: Kola puj, my so dospich a také časové vrota sú cyklisky zjav a môžeme so jenož přesne zás ročo domov dostať.
2: No, da si ve přichodnem dolu na také riane příbrio doličí môj, abo?
1: Puj, profesor je zaujesť, že tež přes vonu gerčinu tam lešou.
2: No, ladaj no, gajka do idylka. Tola kuskaš doma. Mova vies, spola mi do kovo. A, tam profesora zavisče nieče najnže moj.
1: Dobrý deň. Zrozumíče nás?
3: Hej, vítajče k nám. Sme hiža na vás čakali.
0: To je nešto na uši nic vierno. Sčeda čip niekak dáleže... Se svuchajo do Vúžice leče 2017 dolečeč, možeče z našej science fiction svuchoru AK-1-70. Ju namagače na našej internetovej stronie v app MDR Serbia a vizotež v audiotece ARD Sounds. Ju možeče si vizotež deles čaneč a tak popuču poskač tež tež raz žanu sečnímače.

Studio Liška přinese medije na serbske se, dženca može česito nebelčicach vobladač, tam pozastanu mobile studia Lucie od 9 do na po 4, a to na svedženske vůdce. Přeprošeni jsou malí, kajštěž vůdce, opravdu od šulerů a děti, hač to seniorově staroby je tam zaušetkých něšto podla, možete tam pak nové věce vůzpětač, abo tyž celé jednorie s vašimi prašenými a problémami kouboku šmoratka a kompjutera si tam dojnč. Čenca zakončí za Kamjenska Borsč, napo dvěma je vůčanu z města a napo dživěčích zmija potom ještě raz svědženský zača do města. Večer vůstupia potom tyž orkestru města. Čenca zatka so Kroščanska gmínska rada, a to večer na posedmich gratulní vonjovie v opory horkách. Tež Pančičansko-Kukuska gmínska rada so zatka, a to večer sedmich potom v auli šule Čišinského. Do runia Pančičach-Kukovie prosi dženca Zmierc, zahradnisko zjazka při kloštorské vodže Eduard Luman na rečnu hodinu, a to od popoudňa cioch do napu šestčich. Darliva živka je dženca ve Vázu prašana, od cioch do šestčich možeče tamniši vyši šuli kreda rič. Skupina Janka Hanka vůstupí kulturní zárodže do budušině, a to sobotu večer na po 8, s tým se tež sezona kulturní zárode zakončí. Kartky dostanete mě s druhým online, a to za 8 euro.

0: krótko po cibel genauer se mir 7:46, a nitko podamy zaraz romatnie do Radworja, tam szako maja ci cirkwie, wosadnu staru atyż krzyżnu cirkwi. Zoki. Wo sebie krzyżerio z Radworja, Barczonia a Budyszina juteria znaja, szako steji na kierchiuje. Cirkwiu z bohatymi stawiznami su wot kunc aprila ponowili. Nitko sutwanskie dziwa nimale dokończene, kajż Jakub Wucza rozprawia.
1: Dysz zvoni zvojn křižnje cirkve, kotrž stražuje vysoko nad Radvorjom, vidža vjesnjenjo, zo nije to dobre znamjo. Vun vua na poreb vosadneho. Zvotkel so mjeno cirkve ma, vje Peter Kliman, kotrž so nadrobne z cirkvinskimi staviznami Radvorja zabira.
2: To jižo ve cilj starých dokumentách tak stí, zojo so pita cirky Svjatého kříža mjenovala od založenja 1397.
1: Zoje cirky tajka stara, votvonka z cva nevidžiš tak Kliman dale. Ale bie dodžažana, tak čvon cirkvinskie rady Peter Kubajk. Cichu sudy byli kompletne ponovič, vulke brúše bolenie mieše z mokrotu veščenach, tute dobiachu z vosebite masu sušič.
3: Kujze 12 cm sú oni točili. A pan sú oni takú masu nuc točili, to na 1,60 m nucvo. Vodelka je ta voda hore čanova, te múre. My sme ten mirili s mojim synom, to bychu za tým dzišen mirujo, vo 90-95% mokrota tých činách. A když je nieka vodhunka lada, keď te blaky, to kata nieka von toči, also to skneje pomalku.
1: Zo neby mokrota vodhunka hižo do múrju točiva, je radvorský remesnický mišto Štefan Dej pod tvá ponúbiu. Za to sú piašč vodhunka vodnosili a při tým zajmo.
4: Najmožme jenom nopanakali, tam či cokli, tam, protože řekl, že dneska děti tam či copach porobali. Jsem slušal, ale já šolik, alebo tak bude, nevím, takže jsme jenakali tam.
1: Kříž na cirky bu svojich viace hat 600 letných staviznách dvojce nimale dospolně ponověna. 16.2. posta, jako jsou dženstnýši vota zatvarili a poslední raz 18.8. a 18.10. vě Peter Kliman.
2: Tuto restauraci je zamluvil ten kde kněz Žur, Mikvau Žur, když je tiž Radvorskou cirkvi tvaril, započal je ju jeden kapfan, když se pozdějšo jeho čichinsky jmenoval, Jakub Vart, tu měl to prejně plánované za to činu, ale vůvěd je to potom Mikvau Žur.
1: A lica Peter Kubank. Ponovili su Božím dome nimale šitko, elektriku, wauky a vokna. Tež vota nišča su restaurovali, šitko babili, rune takaž dalše durie, tak Kubank.
3: Te durie bychu tu, ale te su zašubane boli. A to smo pon zase očinili a restaurovali. To je vše huske. A jo smo te jenu wauku onzali, to jen menšu on šinže.
1: Tvarske dživa su nimale dokončene. Džil Pučika maja hišče doplestrovač a vonka dalšu lampu připravič. A što je to šitko pvačivo?
3: Jasn ten planovo oko 2540 a od lidera smo 100 000 dostali, also to maximálne, što ešte da spichovia, bonifáciu skutky o pravu 1520 cia přidať. Mo budem oko 300 000, nešto jace 310 budemo trebať.
1: Tak čvon cirkvinskie rade Peter Kubajk. Projekt ponovenie křižnje cirkve nie hišče cele zakončene, to čaka hižo další vujki projekt na neho a radvorsku vosadu ponovenie vosadneje cirkve.
0: Zvon zvonja, česač menšinu, dosmich je. Aj křižna cirkve Radvorju je ponovena, posvičič cejun vosadne farar Bena Jakubaš nedelu 4. oktobra, a to na Nešporje. Vo ponovenju a staviznach křižnje cirkve v Radvorju je nam Jakub Vočo rozpravjal.

0: Policja z G.
1: We Nedžichowie tam su paduši na kirchowe popuču byli. Zrowa pokradnichu bronzovu figuru, dale povalichu tam hišče nahone kamien a kriminalistča so netko s padom zabiraja. Na kamenske bošči dojenže v utoru večer, ke večji bijence mjez cijomi skupinami dohromade 18 ľudži je tam dosobilo, 4 osoby su so zranili a samo vyšší mešťanost je po namiestno přijel, zoby situáciu na bošči sobu zmiroval, netko má policia vysledič, čo dla su so tam dokladne do osu dostali. Ve Bašecach, ve Kupčiske gmene, tam dojenže čara rano ke vopkanemu njezbožu při křižovanišču, tam je šofér auta, tamnemu auti všetje zbuzal, na to je prasnovo a dalša auto, kýž čakaše runje při křižovanišču, bu tež vopškodžene. Ci osoby su sa tam lohko zranili, pola Bašec, vecna škoda vučinja 5 000 euro. A ve Zorecu, tam su obšudnice 87-letnú starušku zjebali, ona je dostala telefonát, pozdatný je lekarky, kýž je praješe, zo je džolka češko kora a zo doby džolka medikamente bračkýž maja sa zapvačič. Staruška je na to 6 000 euro a debenky v hodnoče 5 000 euro neznatý vosobný.

0: Sokvonia.
1: Kratko pobedl nadživeč je 8 hodin 16. Za tydzień niedzielu 6. septembra wola wszako niebylčicach nowego wjesnanostu. Jeničký kandidát za zastojnstvo je Tomáš Klar, Mateo.
2: A aktuálnu wudaču serbskich nojen namakače w obšionu rozmu z ním. Loni je on svoj mandát jako gminský radičel zložil. Za čas Tomáša Čornáka bie samojižo raz zastupovac wjesnanosta. Nětko nastupí on jako neodvisný kandidát. Tež k tomu so Klar vupraj. A on je to menenia, zo treba gmena solidný fundament, zo môže na dobro ľudí jednač. A to chce on tež on je tak dále viesť. Kajž tež zromane dživo s tovarstvami, voňovými voborami a všemi dalšími. Hej, celú rozmu to on namakač v aktuálnym vúdaču serbských nujen a 6. septembra kajže Katka to prajva, potekým za nedželu. Nedželu za týden, so potom volíme nebylčicach.
1: Celé pravie.

0: Filomelos. Dirdam dejstva Marbije Drozene.
1: Prajono, džeda je jutun ktefe za vučištjenje.
2: Filomelos, chce si fota vučištjeć dać, a to vod vyska čaki ste i pšidroze. Zobe poprom fotografo o všech tých šoférov, kýž přes pešne jedu. Ale zauješče so dopomniče, zo je náš Filomelos, zaješ vyraz s vodpoládom vo sebe spešne před ním tam a sem letal, zobe tež jeho fotografoval.
1: No vězo, da sem extra rupe grimase čau a elegantne pose činil. Nietko zu vězo te fota tež mieč. Tetla bych u dübeli hotovo byč.
2: A vůčištěč ty je tule nemožeš. Fota dostaneš z poštu.
1: Extra taký servis zamde. Jara dere.
2: Haj, vosebite servis policie, kýž tvoju adresu zvěstčí.
1: Policia? Ta má netko moje fota?
2: No vězo, a ona tež postají kelko pokuty dobiš dla přespěšného letania pfačič.
1: Pokuta? Dobiu pravi pokučič? Takhle ponižně a želnivě uznávam, co jsem přespěšně lečal. Torika, te fota nejsou zadamo?
2: Nie, naopak. Dobiš pfačič.
1: No hej, ale totla ja nesem zcova byl. To môže kujš da druha druzna, tež byč.
2: S popriančkom bysku? Ach, Filomeloso, tačky policia nevobskoži. Žaden strach.
1: Na jednož dere, bojach so iža zo mě dojastva tyknu. Klak, a prič.
2: Nie. Myslu si skere, zo dostanie jedne z tvojich foto čestne miestno na policajskim reviere. Rubrika kuriozne.
1: Čest je vezo lepša, hač pokuta. Najlepe zo doleču si k policii a poladam, hač so tam neđe na fotach. Namakam, snad hoci ja tiš ište autogram, frr.

0: Aua!
1: Ej, Lara, tam po policie jedzie.
2: Teta su nimo jeli.
1: A su...
3: Štojše nie je, nimo to sme my rozvosunice, pretož je na počevečích a s tým časem naše pojistče.
4: Serbský rozvos. Pojistče. V studiu Matej Gisvauk.
5: Dobre, Rania. Ponovjenje Radorskeje křižnje cirkve je nimale dokončene, kaž praje čłon cirkvinskeje rade Peter Kubenk připravja nucka jenož išće vojcerečaki a wonka novu lampu. Twarske dźěła su něšto wjacač 300 000 euro płačili, za čož dosta wosada spěchowanje regiona Lida. Cina često 70 posvećenu křižnu cirkvi su od konca aprila ponovili. Wosadny farar Beno Jakubaš ju 4. oktobra zromanje s generalnym vikarom Drežansko-Mišnjanskeho biskopa Andreasom Kučku znova posvědčí. Město Budešin chce odnamakania za kubarky a kubarju ve měščanských pěstovaniach pváčič, zo bych ju dobrovolně šli. To je čera měščanská rada v obsamknula. Pozadk su odebírace ličbe dječi. Zo by so vupovědženiam závodných příčin dla zadživalo, sáča město tuž na odnamakania. Cukone košte niečo 600 000 euro chceča z neužívaných sredku personálneho etá narunač. Gmina Halštruska Hola zavieče kletové aprilu popfatk za dolníkov a turistu. O tom sú na zajšom posedženiu tamnejšie gminské rade informovali. Z otedaukom chce komuna letne niečo 115 000 euro přidatne do svojej kasy dostač. Dokody chce to miestrujem za turistické poskytky, digitálne informácie, kajštež za ladanské dživa vúživač. Popfatk vúčinia 2 euraj vopčen za hostči od 17 let. Rúna časne zavedú digitálne přizivenský systém so by sa zvěstčenie hostči zjednorivo. Zavěst chce gmina to runia hustnú kartku, kotraž ma lepšine při šelakých poskytkách skýčič. Bývši kloštor Klarisov ve Budešinie je hišče ve vopsedstvie Drežansko-Mišnjanského biskopstva. Dozdželi rečnik biskopstva Michael Baudeš na naprašovanie. Ve kapavce so hižo žane kemšejac nesvieča. Ona pak nie hišče profánovana, što je šreka, zo nie za kráľno vúživanie hišče oficiálne zakončené. Kloštorské tvárenie dále krok po kroku vúru moja. Rozmowy o dalszym używaniu na przykład za je hinejsze riadnickie zromadzenstwo przewozmie albo za używaje je za hinejszy socjalny zamier nie bych udotal uspieszne. Biskupstwo pyta tuż dalej za rozrysaniem, tak Michal Baudeš dalej informuje. Župa Jan Onošt Smola Budešin zaraduje klietu kurs za rzecz a stawizny za budyskich mieszczanskich wierników. To by tema na czerwszym posiedzeniu župy. Na 4 terminach zasobu klietu we januarie a februarie chce županka z nimi serbskie słowa a wobroty a ich wurekowanie zuczować. Potem przednoszuje dr Lubina Malinkowa o serbskich stawiznach w mieście, serbskich sledach a dalszych temach. Riad je w usled prynia zetkania z wiernikami lica w miercu a ich przecze za viac informáciemi vo Serbach. A to one bychu, naše informácie za vás, kýž namakáče dále na našej internetovej strone a rune tak v našej dámodnej app s mienom MDR Serbia.
4: Vedro.
5: Živé slibro pokazá, što nače stopňu v Budešinie, jasné nebie vúľadače doma, kajštež my tu, a tak dženca vostanie, dáme si zase raz trošku slunca ľubič, malo mročilo dženca popuču budu, vostanie sucho a živé slibro te zalieze na 26 do 28 stopňu v Horní Vúžice.
3: Če takým ráne medry, bošče popromtiš moli z kole som ječ, alež tuž ce přijušem radšo s autom so napuč podač, tiž to nie je žaden problém, všetko svobodne, všetko okej, okay, napučach a na trohách.
4: Serbský rozvoz.

0: Vetkuvaki veserskich zhishunyakh se protsuyu, abe nimskoritsne zhishi penauknuli serske svoka. Na drugom boku jota teke ve vuzhice dajo vjele zhishi, kterich deje ve zhishunyakh akle nimskorits nauknuš. A kak dej to funkcionirovaš, a kak dej funkcionirovaš, to zgromadne živinje. To je velika tema fröbelovije kupki, vena jo nosarka zhishunyo, ku kterimuš sve dolni vuzhice spuša. Vesem nas čo zhishunyo a hoto, tam nejo žedna serska institucija pedla, ale kute teme jo se obgeniva moja kolegina Stefanie Krautzwitz.
1: Maju žiši u nas dobre zaklad, aby mogali šuli ucpje sledovaš? Ob knježe došteje tu nimsku rec? Fröbelova kupka, nosaka vjele žišonju nimske, jo tu vec přepetovala. Kamil Vjencek, jadna fröbelove kupki v pycajčnej bramborskej groni.
2: Ve
0: Frankfurche je pomerne kak 50-50. Povojca familio pedajo nimski ako domacno mamino rec, druga spomnejo šake druge rece. Vesrešte je druge kupki stoje pelske familie na prednem misnje, uslečke blizke je granice. Druga velika recna kupka malcne rozčo, to je arabska. Ta kupka rozčo dokulaš ma tendencielnje vjele žiši.
1: Kak žiši pedajo nimske, se pokažo ve spytowaniach do zachopienka szulie. Fröbelowa kupka już obliduje rycne zamężność zziszi, gdyż są dwie lisze stare, kroni Michael Kulprysz. Mediowe pojeda fröbelowe kupki.
3: Wir haben jetzt mit dem Beobachtungsverfahren BASIC eine Methode entwickelt, dass wir jedes Kind einmal im Jahr beobachten und den Sprachstand erfassen können und dann ziemlich genau sehen, wo gibt es noch Förderbedarf? So haben wir natürlich auch in Brandenburg, in Cottbus beispielsweise eine Einrichtung. Da haben sehr, sehr viele Kinder einen Sprachförderbedarf.
1: Fröbel jonento da lizbe se zachadnych lit dozjavnosti. Co se pokažo? Rizna situacija minšich žiši jo v čech nimskich stronu negirša v Bramborskej. Jadna češina žiši potreba vysebne spichovanje, aby mogala uvenožeš přechod večišunje do šulje. Přicune je teke, až veli žiši má drugu maminu rec ako to nímske. Kupky v žišoniach bývajú veci recne.
3: Wenn wir über das Thema Mehrsprachigkeit nachdenken, ist es uns, für uns als Fröbel besonders wichtig, dass zunächst alle Kinder sehr gut Deutsch sprechen. Und wir versuchen auch, den Familien das Versprechen zu geben, dass ihre Kinder, wenn sie dann in die Schule kommen, Deutsch so gut beherrschen, dass sie in der Schule gut mitkommen können.
1: Jednotlivých párach je to 96% žiši, kterýž potreba veľa recného spichovania a má napríklad arabskú rec ako maminu rec. To plaši za jednu žišuňu žanduje. S personálom je úzko, dla personálneho kľúca. Michael Kuhl preškroní, o bužo deje nové fachové personál. Ugleda za tým, až musíte nosať to, že dodatné sobožilaše je zasežovaš na svejské kosty. Rec je jedna vec. Kradu šakoráke kultúry příbytných žiši je dalčná. S tým musí v žišuniach nikak ujš. Aby to uvenoželi, je nosa fröbel dačne kšacké tole.
3: Mit dem Beginn des neuen Kita-Jahres in Brandenburg beginnt auch die Arbeit unseres Beirates für kultursensible Pädagogik. Das sind Fachkräfte und Führungskräfte, die andere Kulturen auch mitbringen, eine andere Herkunft mitbringen. Und das Ziel und die Aufgabe dieses Beirates ist es, vor allem unsere Kita-Teams zu stärken und zu sensibilisieren für die Belange von Familien und Kindern mit anderer Herkunft.
1: Tams, die zentrale Themie. Vícerecnosť v recnom uvýšu a to senzibilné obchádanie s kultúrnymi rozdielami. K tomu slúša teke, až dajo jeze bžes svinecego mesa. Gilde a islamský cukorový svižinc je tam jednak vážne. Uvýsky v žišuniach sú přes QR-kód přistupné v šakých recach. Za nauknenie nímskeje rece v žišuni přecetajú tam knigle. To se čojná dialogický pád. To groni, žiši deje slova vyspětováš, kterýž su slyšali. Vedku bláky pen upšašaju žiši a opytaju rozgrono naujas v kniglach. K tomu přižo išči?
3: Beispielsweise haben wir Vorlesen in allen Sprachen entwickelt. Das ist ein Projekt gemeinsam mit der Stiftung Lesen, wo wir insgesamt 9 Kinderbücher, die es auf Deutsch zu erwerben gibt, auf den meistgesprochenen Zuwanderungssprachen haben übersetzen lassen. Das Ziel ist, dass Eltern sich das jeweilige Buch auf ihrer Familiensprache ausleihen können, zu Hause auf der Sprache vorlesen und dann in der Kita das gleiche Buch auf Deutsch vorgelesen wird.
1: To niekto nie aż kuszta žišunja jednak žila. Pistopowanie wytwisujo teke w togo, kake žiši su na miestnie. Kamil Więcek uzmiknio, kaku rolu grajo maminaric tych žiši, kateri steje u nimski uknuš.
2: Ten język ojczysty trzeba znać bardzo dobrze.
0: Musisz swojsku mamino rec diary obkniżyć, wena musi być ksusze fundirowana, kasłuży jako zakład. Czym więcej recu pak

0: Chrucham. Já se chrucham, jo. A mě peneme tu sny, jak teda se vecušíš. Ach, ta negorí se pen. Tak a věka, chruchané jo strové.
1: Velika burjoka jo měla želku a knechta. Frico jo byl ze Žirlova a Marianka jo byla z Křišova. Jo měla žlute osky, také jak pšenicene kosky. Ona jo dejala žajča při Frica do žurju buchaš, ale ten ni to mogal šušaš. Gaš Frico jo spal, jo ten caš ne hrochal. Pen jo vena pevedu šla, a jom do oblica linula. A pen jo bila ta pestola ještě mokša. Marianka jo se myslila, net mežo to iš, ale kak buďo to, ve zimě byš. Marianka jo za radu pytala, a jo při starších lužů se obšašovala. A te su jí gronili, ona dej do komory iš, a Frico ju za nos přimiš. A na gubu peš daš, pen buďo Frico živny gledaš. A nebžo věcej spáš. Věste, ecio Marianka to tak getovala, pen deriš to dali ukazaš, pen nebužo věc ženk nechce přespaš. Ale se myslím, pen budu ještě věc chrochaš.
2: Smarcišovi.
3: Ale jak, až ten žiten musí pneme z té pistolie ven a pneš ti do lojce na kauču ljaža a tam pneš ti šluži, jak já varím.
2: Smarcišovi.
4: Já mnogi raz jo, pnale ženska mi tusnijo a potrgajo a pen se obrošijo a pen je to pšec.
2: A smarcišovi?
5: Ne, já tyk nic, já rachnuju až nic.
2: Jo. A váš slič, smarci ten? A.
6: Ne, nic, raz, ale to mě nic neškejí, dlatego, až já spím tvardo, až to nešvuším.
2: A ta ženská?
7: Můžu raz, jo.
2: Slyšíš, aby to ve noci také při vás
3: ne,
2: doma?
3: Ne, já nic nešuším, entvěda, bo nechrocha, a já spím tak velký, až to nešuším. Já nešuším to.
5: Naš tak chrocha. Pen ten ubyňo a my máme gerý takový špůl. A tam, že pen to spáně dali. Jo, tam je, že celo spáš, jak já mám go.
3: Až usňáš, pen jíš. Věc chrocham.
8: To kůždy tyke rád nepšudajo, ale ve mogej spáňskej špě se drje ceščej raz koncertujo. Zna půvec cíňoneju gubu a nosom obglucnijo jadna češina doroščonych skero kůždu noc svoju žensku abo cvojeka z nocnym koncertom. Přitom jo dopokazane až samo 60% všech murských a styržašća všech ženských smar.

Wenna, Jewa, Jujo, na, nowej muzice Klara Valerie, to ja, hochoša buska spivaka, ešte, ja sa nažiam, to leto, buža Wenna, veze, víš, svojskú sersku EP s novými serskými pop spivami, buščo napnete, co tam přižo, neperi vetne, jan titel, ak teke vegin rád mám, ja ženu.

0: Ветковаки весерских жишу нях се працую, абе нимско рецне жиши пенаукнули сярске спока. Na drugim boku je to teke ve Vužice dajo viele žiši, kterých deje ve žišoniach akle nimskoric naugnuš. A kak dej to funkcionirovaš, a kak dej funkcionirovaš to zgromadne živinje? To je velika tema fröbelovije kupki, vena jo nosarka žišonio, ku kterým už svedolni Vužice spuša. Vesem nas čo žišonio a hoto, tam nejo žedna sjerska institucija pedla, ale ku te teme jo se obgeniva moja kolegina Stefanie Krautzwitz.
1: Maju žiši u nas dobre zaklad, aby mogali šuli ucpje sledovaš? Obknježe došteje tu nímsku rec? Fröbelova kupka, nosaka viele žišonju nímske, jo tu vec přepetovala. Kamil Vjencek, jadna fröbelovije kupki v pycajčnej bramborskej groni.
2: Ve
0: Frankfurtu je poměrníka 50-50. Povojca familie pedajo nímsky ako domácno mamino rec, druga spomnejo šake druge rece. Vesrešte je druge je kupky stoje pelske familie na prednem místne, usledk blízke je granice. Druga velika recna kupka malcne rozčo, to je arabska. Ta kupka rozčo dokulaž má tendenciálne viele žiši.
1: Kak žiši pejedajú nímske, se pokážo ve přespytovaniach do zachopienka šulie. Fröbelova kupka južo obliduje recne zamežnosť žiši, tež sú dvieliše staré, kroni Michael Kulpreš. Medio preda fröbelovie kupky.
3: Wir haben jetzt mit dem Beobachtungsverfahren Basic eine Methode entwickelt, dass wir jedes Kind einmal im Jahr beobachten und den Sprachstand erfassen können und dann ziemlich genau sehen, wo gibt es noch Förderbedarf. So haben wir natürlich auch in Brandenburg, in Cottbus beispielsweise eine Einrichtung. Da haben sehr, sehr viele Kinder einen Sprachförderbedarf.
1: Fröbel jonento da lizbe se zachadnych let dozjavnosti. Co se pokažo? Rizna situacija minšich žiši je v čech nímskych stronu negirša v Bramborskej. Jadna češina žiši potreba vysebne spichovanje, aby mygala uvenožeš přechod večišonje do šulje. Přicuna je teke, až veli žiši má drugu maminu rec, ako to nímske. Kupky v žišoniach bývajú veci recne.
3: Wenn wir über das Thema Mehrsprachigkeit nachdenken, ist es uns, für uns als Fröbel besonders wichtig, dass zunächst alle Kinder sehr gut Deutsch sprechen. Und wir versuchen auch, den Familien das Versprechen zu geben, dass ihre Kinder, wenn sie dann in die Schule kommen, Deutsch so gut beherrschen, dass sie in der Schule gut mitkommen können.
1: Jednotlivých párach je to 96% žiši, ktoréž potreba veľa recného spichovania a má napríklad arabskú rec ako maminu rec. To plaši za jednu žišuňu žanduje. S personálom je úzko, dla personálneho kľúca. Michael Kuhl preškroní, o bužo deje nuje fachové personál. Ugleda za tým, až musíte nosať to, že dodatné sobožilaše je zasežovaš na svejské koste. Rec je jadna vec. Kladu šakorake kultúre příbytných žiši je dalčná. S tým musí v žišuňach nikak ujš. Aby to uvenoželi, je nosa frübel dalčne kšacké tohle.
3: Mit dem Beginn des neuen Kita-Jahres in Brandenburg beginnt auch die Arbeit unseres Beirates für kultursensible Pädagogik. Das sind Fachkräfte und Führungskräfte, die andere Kulturen auch mitbringen, eine andere Herkunft mitbringen. Und das Ziel und die Aufgabe dieses Beirates ist es, vor allem unsere Kita-Teams zu stärken und zu sensibilisieren für die Belange von Familien und Kindern mit anderer Herkunft.
1: Tams, die zentralen Themen, vícirícnosť v rícnem uvýšu a to senzibilné obchádanie s kultúrnymi rozdielami. K tomu slúša teke a štajo jezeb, že svinecego mesa. Gilde a islamský cukorový svížin ste tam jednak vážne. Uvísky v žišuňach sú přes QR-kód přistutné v šakých rícach. Za nauknenie nímskej ríce v žišuni přecetajú tam knigle. To se čojná dialogický pád. To groni, žiši deje slova vyspětovaš, kterýž su slyšali. Vedku vláky pen upšašaju žiši a opetaju rozgrono naujaš vo kniglach. K tomu přižo išči?
3: Beispielsweise haben wir Vorlesen in allen Sprachen entwickelt. Das ist ein Projekt gemeinsam mit der Stiftung Lesen, wo wir insgesamt 9 Kinderbücher, die es auf Deutsch zu erwerben gibt, auf den meistgesprochenen Zuwanderungssprachen haben übersetzen lassen. Das Ziel ist, dass Eltern sich das jeweilige Buch auf ihrer Familiensprache ausleihen können, zu Hause auf der Sprache vorlesen und dann in der Kita das gleiche Buch auf Deutsch vorgelesen wird.
1: To niekdo nie aż kuszta zjiszonia jednak żyla. Pistopowanie wytwisują teke w togo, kakie zjiszy są na miestnie. Kamil Więcek uzmiknio, kaku rolu grają mami na rydzcych zjiszy, kiedyż deje u niemski uknusz.
2: Ten język ojczysty trzeba znać bardzo dobrze.
0: Musisz swojsku maminu rec diary obkniżysz, wena musi być ksusze fundirowana, ka służy jako zakład. Czym więcej recu pak dają we familii, kronimy jej więcej recna familia, czym laszczej padnie o gelesie ją nauk nóż przyducu rec. Zajomy na przykład familię z Afryki, w której chce pijeta francuski a afrykańska rec, każ to gele chajzi do zisionie, żoż jo niemszczyna gwona ucna rec, pe nauknio to gele malcniej niemski. Ako takie, ako doma pieda jano jadnoryc. Wiece rycne familie albo zisi mają z takim lepszynu. Nauknął drugie rycy malcniej, a to z naprzodu obkrzusz jo jużo zisiuni.
2: Potwierdza już przedszkolą.
1: Szako upominania są na polu zgromadnego żywienia. Na brachujucej dobrej wyli pak nie było to przed zeszykam się iż, kto nie więcej.
2: Wszyscy rodzice,
0: wszystkie starysze, niegdy dający na kraj albo kulturu, ako nam przepadają swoje zisi, je nam doverią. A każ oglądają nasze zisiuni, starysze brzeze uze szak się, aż zisi nimski nauknu. Weni nie widzę zisiuniu jano ako miestno zagrajkanie, weni wecakaju wet nas teke zawieścisz, aż ich zisi nimsku rec nauczą.
2: Się języka niemieckiego.
0: A vo veci rečnosti v žišoniach a konceptach pri nauknieniu nových rečov rozprávila o Štefani Krautzec.

0: Srbiji. Srpski program. Srpski program. Tema.
1: Nie, nie mešo jeden šach, ja nesam usnul v studiju, ale to mežo juža usnul, škaž nechtem připadla tak vosne smarca. Jo, vy to znajošo, ja na ve bajkach jo smarca nie znamie za dobre a dvimoke spanie, vierno jo pak až tijava moga smarca, va tak malcne ak mežno duchtariu, dla tog až jo je živinja a z nemenša strobota, znaš? Obkrozona. Maria Likorska-Winklerova jose ze smarcaním zabirała a sa vie za to teke bola na našich sach.

0: An ebšo vece spaš. Veste, ecio Marianka, to tak getovova, pendere, što dali ukazaš, pen nebužo vec ženk nechce přespaš. Ale se myslím, pen budu ešte vec chrochaš.
1: Smarcišovi.
2: Ale kak, až ten žít, ten musí pneme z té pistolie ven a pneští do lojce na kauču ľaža a tam pneští šluži, kak ja varím.
1: Smarcišovi.
3: Ja, mnogé raz jo, pnale ženská mi tusnijo a potargajo a pen sa obrošijo a pen je to pšec.
1: A smarcišovi?
4: Ne, ja tyk nic, ja rachnuju až nic.
1: Jo. A váš sliek, smarci ten?
5: Ne, nic, raz, ale to mi nic neškejí, dlatego, až ja spím tvardo, až to než vúšim.
1: A ta ženská?
6: Mogu raz, jo.
1: Slyšíš, aby to ve noci také při vás
2: doma? Ne, ja nic nešúšim, entweder vo nechrocha, a ja spím tak veľký, až to nešušim. Ja nešušim to.
4: Náš tak chrocha. Pen ten ubyňo a my máme geri takú špúť. A tam, že pen to spane dali. Jo, tam je, že celo spáš, ja ga mám go.
2: Až usňaš, pen ideš. Viec chrocham.
7: To kúždy tyke rád nepšiúdajo, ale ve mogej spánskej špie sedrie cestšej raz koncertujo. Zna púvec cíňonejú gubu a nosom obglucnijo jadna češina doroščených skero kúždu noc svoju žensku abo cvojeka s nocným koncertom. Přitom jo dopokazane až samo 60% všich murských a styržašťa všich ženských smarci.

Vice, stoj o moja kolegina Diana Šecova při mikrofonie. My gledáme pon svie na konc týdenia, kak môžeš obšiť ešte raz v ležerských temperatúrach, co môžeš šo obšetezeš, ale je to nie šo ved jednoho filmového workshopa ve Grabine s gönnými vecej. Filmovanie a permakultúra, co má to nase, jo, vici, Vice k tomu a ja som Gregor Klima, ja žiť som vám. Nen ten riednest vörd, riednest has, až Sache, Lou.